0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvěšní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste 3 už 30 a držte mi palce.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky. Protože předtím umřou hladem.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: odbyla 4. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Kriz Radio. Maximálně fun.
2: This is a real universe.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Mám svý poslední přání, ať můj syn je zdravý, ať je na mě někdy aspoň jednou fakt hrdý, ať má se vždy líp, než měl jsem se kdy já, ať ví, že jeho táta ho nejvíc rád má. Mám svý poslední přání, ať je vždy šťastný, ať uvnitř je čistý a stále tak moc krásný, ať má srdce velký, ať ví, že pro něj žiju, ať přejde let tenký, ať ví, že se o něj biju. Mám svý poslední přání, ať zná jen čistou lásku, život krásný, přesně tak jak na obrázku. On je má krev, za něj bych dal svůj vlastní život, chci, ať to vždy ví, že on je úsměvu důvod. Mám svý poslední přání, ať vzpomíná jen v dobrém, až popel můj jednou poletí prý s větrem. Kéž anděl strážný vždy při něm stojí.

Mám svý poslední přání, ať vzpomíná na ty časy, když hladil jsem mu vlasy a on rostl do krásy. Když slzy mě tekly a on spinkal takhle malý, z velkého strachu o něj jsme v noci nespali. Mám svý poslední přání, ať pravdě dá za zváhu a nepadne nikdy dolů na chladnou podlahu, ať rodinu svou.

Moje malá milá, co se na mě zbyla, vrhla ses mi do náruče, ani se tušila, co si zjiším, když se ti kolem krku věším, když ti to řeknu, asi tě nepotěším. Moje malá milá, co se na mě zbyla, zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla, tak dej mi ruku na šeltbáku, ať máme to na háku, naše životy jsou sásce, musíme promrdat se k lásce.

rozstání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bez jedna. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

0: Ne, holka, ti musím říct bezvádnej far po policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: jsem začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vždyť jsi se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinký. Pozri, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozri, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. V rozprávkách to obyčajně trochu jinak bývá. V rozprávkách se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhni se len na seba. Buď rada, že život nie je televizní seriál.
1: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře a kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne, proč?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info. Maximálně farma. Crazy Radio. Let's get it going.

Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, když to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. I pass the noise.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Policajt zastaví řidiče. Pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič. Ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
3: Crazy Radio.
2: Minimum muziky, minimum
1: maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Kiss Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximum.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap tramvaj a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.

0: Muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.
1: Serus, ty ještě spíš? More. Tak počívaj toto, hej. Yeah, yeah.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio.

0: Fantasy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš

0: chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Dámy tu mano! Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Yes!
1: It is not that funny.
0: That's not that funny.

0: Minimum Info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Jesaj, a tahle tapecka je zase věnovaná těm, kteří si přišli spíš zahulit.
2: Chceš jointa for me?
1: Zahulit si nějakýho jointa ani ne, až za chvíli, až to dospívám, tak si rádám.
2: To už to tady nebude.
1: Pro ty, co hulej

0: takže nezapomeňte huli tam čonty posílat. Je to přesně o tom.
1: Díky, díky vám.
2: Děkujem.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy, crazy, crazy, crazy.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Odbyla 11. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Everybody's free to be a VIP.

0: setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá, a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, to je, tohle to je můj brácha. Povídá, no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Odbyla 12. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Rádio.
2: Crazy Rádio.
3: Crazy Rádio.
2: Hrajeme další pecky.
3: Hrajeme další pecky.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zatím já jdu ven.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno, no ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblíkl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to já musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču? Crazy Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Šel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jakej? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, upalíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Fantasy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy.

jebat, co si o mě slyšel, všechno jsou to lži. Já jsem stále stejný týpek, ten ze 7-1-3. Hej, nejdřív slyšíš výstřel, chvíli na to slyšíš křik. Říkám, nepřežil bys jeden den na mojí ulici. Hej, Sergej B je dealer, mám odpojený zvonek. Večeřel jsem se zdrojem.

0: Přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. On pá, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. On pá, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. On pá, doktore, lejte, pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? On pá, vidím, pá, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku, nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, pojď, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je přeci, ježižuám buty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle je obývák, ten čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Crazy Radio. Mi casa es su casa.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: pecky. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: The night is mine.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Cover.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Hey, man.
1: Watch out!

to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den, dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám brá.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to,

0: že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď ti říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem jsi mi měla dát přednost ty.

0: Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum informací.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.

0: Vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, pohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Maximálně fun!

0: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dýchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, ten nemohl mluvit, dělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikal pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal a na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadici.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum
2: infa. Maximálně fajn.
0: To je

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: to je kon...
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla první hodina. Crazy
1: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru? Ne. Nechá si vzít mandle.
2: Maximálně fajn. To je Crazy Radio.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Yeah.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.